kam se schováš brácho, kam hlavu dáš, až vítr a déšť, ty kapky ledový, ty na ramenou začnou tančit čardáš, kam hlavu dáš, kam ji dáš. U dobrých lidí vždycky najdu jídla plnej stůl, nebo aspoň chléba sůl.

vrah, co brácho pak, co pak. U dobrých lidí vždycky najdu jídla plnej stůl, nebo aspoň chléba, sůl, postel nebo

0: Znovu je to líp, co brácho s tím, co s tím.
1: Dobrý lidi nejsou pára, tomu nevěřím.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Snímky bouraček a lidí, co se dívají. Vystříhal jsem si jich moc, teď je zkoumám každou noc. A tváře těch zvědavců mi spát nedají. Mě už dlouho zaráží ta podoba ve tvářích. Oči čumilů ze všech jízdních drah. Já už je všechny dobře znám, patří ke všem nehodám. Jsou vždycky tam, kde brzdy řvou na poplach.

přišel váš čas, těch pár skloněných hlav, a na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Paní s taškou nákupní, pán v brýlích slunečních a holčička s nezbytnou zmrzlinou. A potom přejde ulici ještě mladík s čepicí a nikdy nechybí dívka s tváří nevinnou. Chlapec s dětskou pistolí a stařec oholi a vždycky starší dáma, která předstírá pláč. Já jsem si kdysi umínil, že každou ze svých volných chvil věnuju touze zjistit, co jsou zač.

přišel váš čas, těch pár skloněných hlav. A na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Chtěl jsem je najít konečně, a zatím si oni našli mě. Jedna chyba, jedno auto a jeden krok. A dřív než jsem uskočil, asfalt se se mnou roztočil. A neony se slily v modrý nekrolog. Ticho buší o překop. Potom klapot mnoha bot. Slyším kroky, co ke mně uhání. Z protějšího chodníku zazním pár výkřiků. A nade mnou známé tváře se naklání.

0: Těch pár skloněných hlav a na místě zase první, ten bezejmenný dav. Teď už mě nic nebolí, očím spánek dovolí. Někdo říká, nechte ho, ten už má dost. Zůstávám ležet na zemi a zvolna ztrácím vědomí. A život ze mě odchází jak poslední host.
1: Poznávám vás,
0: přišel můj čas,
1: jen
0: spad zvířený prach. A vítám známé tváře, ze kterých šel strach. Jsem jeden z vás, kdy máte sraz. Tam se skloněný hlad a ve tvářích vidím úsměv. Jsem bezejmenný dav.

Zim mi závidí, že si o něj budu ruce hřát a dám se vytrvale s vlastním stínem. Co pak to nevidí?

Stalo se mi při modlení, že mi řekli, to správný není, a já jim to tenkrát věřil. Brzy jsem zapomněl, jak jsem dřív žil. Stalo se mi po půl roce, připadal jsem si jak vonuce, přitom mi jen knížku dali, aby si mě k sobě připoutali. Stalo se mi za dva měsíce, vydělal jsem si na tisíce, sotva na tom něco změní, že moje svědomí

Co na tom, že občas bolí záda? Většina z nás má prachy ráda a s hrůzou myslím na vězení. Když mě nezavřou,

Ehoj, noc je tak horká, že bych zaspil na špatný svědomí. To špatný svědomí, co v sobě mám, nechce mi spát a v noci se bojí. Kdybych měl jiný, byl bych moc

pokoje, spíme v leže, voni dole ve stoje. Královny baťáků, co čekají na svý prince, až přinesou jim krabičák, anebo aspoň mince. Holešovické paničky jdou, skočí.

tak už otvírám zas tu starou krabici od bot. Znovu prohlížím to, co je v ní. A neskončím dřív, dokud za záclonou hru.

pánové zvou k tanci. Vlečky šustí opaty, výstřihy dost hambatý, pánové zvou k tanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci. Znělka zlaté uličky, moždíře

zaveři si oči a poslouchej, vzpomínky zvoní, zvoní. U letohrádku královny Aninky

domy, v Libni prý jsou kanci. Na hradě zní podkovy, šlechta jezdí na lovy, v Libni prý jsou kanci. Pocity má neblahé, mistr ty chode brahe, Praha v renesanci. Pocity má neblahé, mistr ty chode brahe, Praha v renesanci.

Zavři si oči a poslouchej vzpomínky zvoní, zvoní. U letohrádku královny Aniky

verbují se branci. Schwarzenberg si počítá, co budou stát z grafita, verbují se branci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, Praha v renesanci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, Praha v renesanci.

oči, nebe se trhá, jdou hlasy v mlhách, nečekanou dolů do údolí, mě nedostanou, nejedu na oslovy.

načekanou do údolí nedostanou, nikdy to nedovolím, jsem zakázaná zóna.

jsou kameny drolí, mávám jako jsou postava v polích, snad se jí líbím, schodně si zvedá, krajina zlatá, postava bledá. Pomalu otevřít oči, nás nedostanou, čas neotočí.

země plná kaštanů. Vím, že ji taky brzo dostanu. Je to tak snadné a tak prosté. 2 týdny ona, já postel. A že jsem frajer, a že jsem frajer, a že jsem frajer, tak se rozdělím. Co byste řekli příští neděli? Ať večer na skok přijde ke mně.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Trochu nálady, trochu záhady, kousek přízně na dálku.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

oči se skrývá něčí tvář. Častí lidé ztrácí svatozář, sny se pomalu mění. Bludný kruh mě při životě drží, že ještě dýchám vzduch. Jsem jiný, než chci být. Vše jde dokola, podzim, léto, máj, bílý sníh zas pokrývá celý kraj. Malé vločky se snáší níž

tuhle melodii. Dokola hraj, snad stromy zas, vaštovky přivítaj, lidi se změní v lidi. Na nejmín, jakou hru hrajou, dost dobře neposoudí.

Vím, že na srdci mám tolik slov, jež mi bezpečně stačí na proslov. Možná bych měl na vše zapomenout, síly však nemám, jak se rozhodnout.

sleze, ze srdcí poslední sníh, život se bleskne zas v očích mých, vyběhnu na stráně, jen v pantoflích a užiju si svůj nespoň.

0: krátce po 6. hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

přišel čas holin, přišel čas holin. Ten, kdo to nechápe, toho vyškolím. Zapal si lípu a přečti

Můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak šelijak. No, jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žalázi a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovali opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali.

0: někde v dálce oheň kvet, a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráščitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej lidi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli 6 poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl mě olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si polohu, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Do země zaslíbené se jednou dostaneme. S rukama spletenýma mé vlasy mezi tvýma. Nebe je tu, nebe

bazilejské před čantánem modrý svět. Je slyšet hlasitý smích, občas klarinet. Jednu kabaretní umělkyni tam od vidění znám. Jo, je vážně pěkná a jmenuje se Marianne. Pro ně námořníci ještě v přístavu přichází jak o srdce, tak o hlavu. Zrychluje se tep i dech, sochám všech svatých na mostech.

bazilejské před šantánem modrý svět. Je vidět lidi, ve vzduchu kouř z cigaret. Noc je ještě mladá, to bude zase flám. Ostatně jako vždy.

myslí v diáři škrt. Však vzpomeň, kdy psal Mozart Requiem a jak začínal Eminem a kolik lidí mělo velkou kliku, když Gandhiho vyhodili z vlaku. Z nechtěné chyby vznikl penicilin.

0: Dva náklady.
1: Všechno zlé je k něčemu dobré, i když je ti z toho dnes možná dobré.
0: Mysli na chladnou řeku, špína jednou.

není proč brečet.

takový podivný vzdor. Tak dlouho jsem se máčel ve vaně, až jsem si rozmočil daktyloskopický vzor.

jako anonym jsem předem zproštěn viny. Nebudu za trest v slzách klečeti. Jsa odtotožněn a mé hrůzné činy dál neponesou moje pečeti.

zaškrtím všechny, kdo mi ublížili. Poprávu jako samozvaný kalt, nebo je nechám, aby žili. Nechám je zvolna umírat.

padl takový podivný vzdor. Tak dlouho jsem se máčel ve vaně, až jsem si rozmočil daktyloskopický vzor.

klid ti časem přihlásí. Jak břitva ostrou změnu počasí.

Rány se otevřou a naplní se solí. Držím tě za ruku a nemám žádnou záruku, že nezůstanu ožebrácké voli.

Mirage. Když jsi smutná, tak i sochy v parku brečí. Stromy procitnou

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Nedá se popřít to, že půvab měla a její vůni tu měl jsem taky rád. Desítky snů mi vzala zcela a dokázala řád.

Přišla žabka k večeru k zelenému jezeru. Rejděli tam kačice, vítali jí křičíce. Vítej žabko, přišla z hod, slavíme dnes rybí hod. Budeš naším hostem dnes, co ti libo pij a jez.

mezi ně přisedla, chutných jídel pojedla. Na zdraví všem připěla, tu se všechno chválila. Ach, kačičky, čím, ach, čím, ubohá se odvděčím. Ach, to je věc lehonká, máš dvě chutná stehinka. Ty scházej jedině naší slavné hostině a už diví kačí rod trhá žabku.

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Hospodě, u sraba, u rumu dnes.

kam bílí vkročili, ty černé vždycky si zotročili. V Africe, v Americe i v Austrálii

byl v koncích. Tak jsem se vám svěřil, co mě po večerech trápí, že pod palubí mého srdce zápasí dva chlapy. Jeden blízká holou hlavou, druhý blízká nožem. Prý přes svoju chytrou tlamu klidně dostať můžem. Oba se

zloděje času. Dřív se mi neviděl,

Měsíc nám za záclonou stál a hleděl nepřítomně jako němý sluha. Čas nikam nespěchal a nad postelí klenula se duha. Po sobě tišili jsme hlad, taková chvíle, co se ve vzpomínkách vrací. A když si řekla budem spát, už venku svítalo a lomozili ptáci. Slyšel jsem hlasy, ale nebylo tam světlo ani tunel. Andělé asi a vychr času burácel a duněl. Už pokročila hodina, když volala jsi z města, abych vstával. Na dveřích výtahu vzkaz, vrať se, bude Čína, a v autobusu nával. Dveře jsem vyfotil a co se času týče, já dneska poprvé mám v kapse tvoje klíče. Zelený od domu, stříbrný od bytu, červený od srdce a modrý od sklepa. Prošel jsem stovky hotelů a svazek klíčů mě nijak nedojímal. V jazyce symbolů se ztrácím a hledím hledět zpříma. Teď v dlani studí chladný kov a hřeje důvěra, když po kapsách tě hledá. Bylo to laskavé a bez laciných slov,

tak pevná, zelený od domu, stříbrný od bytu, červený od srdce a modrý od sklepa, hnědý od lesa, žlutý od půdy, černý od pekla, mokrý od vody, zlatý od klece, šedý od prachu, tenký od stolu, bílý od světla, hladký od hladu, tvrdý od tvrze, dutý od duhy.

čekal jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh a vánice sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá, do sýpek se radi už nikdo nedívá.

Jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod strázem, krev nám tuhla v žilách nad tím obrazem, já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

jen kousek přes 20. Pár malých rolí už mám za sebou. Stihla jsem něco postrácet.

nehli jsme se z místa. Na cestě z Melbourne do Panamy vše tak, jak má bejt. Jen ten vítr náhle foukat přestal. Tři čtvrti cesty za námi, všichni jsme se viděli.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

I ten největší a nejkrásnější smutek pomene. Bude padat bílé světlo, bude sněžit komínem. Nad oharky sníh se rozplene. Tak ještě zůstaň s námi, aspoň chvíli pod zima. V létě jsme teprve vytušili, že na

Ještě zůstaň, zůstaň s námi, aspoň chvíli pod zema. Svatební hosté dotančili, všichni se letos veselili.

roky zablikaly a pozbyly na účinnosti. Za oknem na scénu

hlavu vystrkuje s pošetilou nadějí. Ne, nic se nezměnilo, jsme pořád stejně sobečtí. A naše srdce

vás obsluhuje s elegancí a uctivostí a vůbec nenadává, nudou přitom nezývá. Hledáme a nehledáme kliku od dveří radostí a pořád dokola jen.

slunci nedosáhl. Na zádech

prachu cesty zválený, zní těžkej kanad zvon, starý boty, tváře sedřený. Větrem vlasy česaný, cejch pevnější než kov,

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Říkala, že se tak marmeruje.

si přeje tisíc mladíků. Bláznivý sny, když padá hvězda, já připojil se k stovce básníků a přání se mi velký nezdá. Třeba, aby spadl zrovna dům, kam dáš a stěhuje se zítra. Je to však činžák,

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: Před jaří stálo přikrčené, připravené ke skoku. Noci jak led, dny sluncem ostré jak střep skla. Seděl ve vlastním bytě, plný cizích myšlenek. Zda ho opustila, či jen pro něco

manželství, v očích pukliny smutku, když na něj pohlédla a řekla: miláčku, dám ti všechno to, co chceš. Ale co mám pro Boha dělat, co mám dělat s tím, co nechceš? A pak dívala se oknem vysoko nad protější les, odrazem ve skle viděla

mám pro Boha dělat, co mám dělat s tím, co nechceš. Jenže co mám pro Boha dělat, co mám dělat s tím, co nechceš.

všechno, ale nemohu s tebou žít, i když odejít nevůbec neláká. Můžeš spoutat moje city, můžeš mne spoutat svědomím, získáš jen spoutaného mrzáka. Ve mně láska je absolutno a ty ses vždycky lék, že absolutno nelze okousat a nechat ohryzek. Tiše zaklapla dveře, políbila jí zima, objala tma, po paměti hledala cestu, věděla, že tudy musí.

fangle stuhy praporečky, diváci u trati, ho, ho, ho, ho. Závodníci jako tečky, peleton strakatý, ho, ho, ho, ho. Ve velkém balíku jsou všichni poskládaní, je to sport pro chlapy. Každý zná taktiku a svoje vlastní plány do dnešní etapy. A jo, když to jde, tak to jde, ale taktika není ještě vše. Jo, když to jde, tak to jde, a když to nejde, tak se musí jít a všechno časem přejde. Hele, koukej tamhle vepředu, nějaký šílenec, jo, ho, ho, ho, ho. Řekl si a teď tím ujedu, no je to jeho věc, ho, ho, ho, ho, ho. V blátě a sajrajtu cítí se vítězem, do toho, do toho. Přijel až z Kuvajtu, však mi ho převezem, ho, ho, ho, ho, ho. Jo, když to jde, tak to jde, ale pouhá snaha není ještě vše. Jo, když to jde, tak to jde, a když to nejde, tak se musí jet a všechno časem přejde. Tamhle vzadu, co se děje, někomu došel dech, ho, ho, ho, ho. V očích stopy bez naděje, životní neúspěch, ho, ho, ho, ho, ho. Dostal se do celku za přístup k tréninku a teď mu všichni mizí. Sklame svou manželku, syna i mami.

musí jet a všechno časem přejde. Tamhle borec v žlutém triku každému na ráně, ho, ho, ho, ho. Kolem něho pět maníků určených k ochraně, ho, ho, ho, ho. Mají své pokyny, náskok je 8 vteřin, co kdyby, nedej bože. Lídr je jediný, chraňme ho před soupeři, je to na ostří nože. Jo, když to jde, tak to jde, ale ochrana není ještě vše. Jo, když to jde, tak to jde, a když to nejde, tak se musí jet a všechno časem přejde. Číslo 30 dobře chápe, jak se stát vítězem, ho, ho, ho, ho. Kdo je blbý, ať si šlape, chytrý ten se vleze, ho, ho, ho, ho. Schovaný za zády těch, co mám před sebou, s nikým se nepratřím.

se přejde. Kilometr 125, blíží se prémie, ho, ho, ho, ho. Jeden už se ze sedla zved a sláva a čije, ho, ho, ho, ho. Malý cíl, taky cíl, vždy nejde o život, jedeme pro radost. Svůj úkol vyplnil, prémie je ten bod, a to je taky dost. Jo, když to jde, to jde, ale prémie nejsou ještě vše. Jo, když to jde, tak to jde, a když to nejde, tak se musí jet a všechno časem přejde. V brádě borců první

oba favoriti horcí, to bude divoké, ho, ho, ho, ho. Stadion povstává, poslední zatáčka a oba končí v pádu. Jo, někdy vyhrává, kdo se moc nemačká,

smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci. Co lidí se na mě dívá, poslouchá a přemýšlí, a já tobě hraju, tobě zpívám, a ty dávno neslyšíš.

sáček, vložit sáček do hrníčku. Odsávat, ztrácíme ho. Kam strkáš tu lžičku, Petře, co jsme si říkali o hygieně? Jak to, že nemáš rukavice? Kde je teplo?

Změnil jsem adresu za lepší. PSČ, konec města. Ryby mi řekly, jen si přej. Jenže teď nemůžu přestat. Měnil jsem adresu za lepší.

Bývají šílí a rozum nemají a v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášku, kde léčí čes

Jsou ti, kteří vidí jen slzavý údolí, a pak jsou ti, co zpívají, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát, ty potkám v českých lesích.

0: voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Dneska se zmaluju, jak nevědomá šlapka. Hadry si navlíknu, jak z Volta Disneye.

probourál z klece ven. Jarka Metelka s hojerem mají SROčko na šípy a červenáček u píby. Rychlonožka prej dopuje, kde vlastně hranice stropuje. Všechny ty vznešené ideje

a deštěm prorezavý plech. U závor poblíž nádraží pošlu telegram bez adresy, ani nevím, kde pak jsi.

tři sudičky u kolébky, hoj hoj stály mi, podle tvaru mojí lebky, hoj hoj věštili. Já jsem zrovna dělal kaku, hoj hoj do plének, nechápal jsem smysl jejich hoj hoj myšlenek. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. První babka byla mírně hoj hoj obézní, snad proto mi přivěštila ruku princezny. Ať s ní strávím ve svém loži hoj hoj, co to dá, čili jak to zpívá Samson, hoj hoj pohoda. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Druhá babka byla zloduch hoj hoj od kosti, snad proto mi přivěštila samé starosti. Jenom mat se hoších trochu hoj hoj potrápí, ať je jeho princeznička hoj hoj na chlapy. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Třetí řekla holky, vy snad hoj hoj blbnete, víte jaká nemoc vládne hoj hoj ve světě. Ať zavládne v jeho žití hoj hoj jedila, vzala nůž a fik a věžby hoj hoj zrušila. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Z toho plyne poučení hoj hoj pro všecky, že každý problém dá se řešit hoj hoj vědecky. Aby nekradl se uřež lidem hoj hoj ručičky, aby nezdrhali za kopečky hoj hoj nožičky.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

slunce se raduje. Básníci hádají, z kolika pádů je složené francouzské podstatné jméno. A vůbec, co je podstatné, potichá seno. Básně jsou slovy a zrcadla obrazy, od nichž se světlo jen z lehůnka odrazí. Zaťuká, pozdraví, popije, posedí, zmizí a zase vše zahalí do šedi. Tolik barev,

aby se nestaly otroky nároků. Barvy se rozplynou, anebo rozpustí, změní se v zrcadla skutečnosti.

0: prostoru, kde zpívali mikosy, než odletěli čertví, proč a kam. Už třetí den tam kdo si kosu brousy, kdykoliv se z okna podívám. Možná je to rybář od jezera, na zahradníka nemá pohyby, či snad mi v nebi, že by svíčka dohořela, neboť s kosou se nechodí na ryby. V hlavě mám cívku od prošváb i kondenzátor, zapojil jsem to všecko do jedné řady. Třeba je to jenom smutný imperátor z nějaké rozpuštěné armády. 7654321. Těch možností je, že se nedá spát. Třeba je to mimozemšťan z nedohledna a přiletěl se na nás podívat. Dost možná, že je to jen dudák od pobudy a teď jí u stropu to začalo harašit. To asi někdo zkoumá bonitu mé půdy. Asi nějaký střešní parazit. Snad je to zloděj, lupič, pirát nebo jety. A snad i úmyslně chce mě oloupit. Tak to zmil přijde hochu před 40 lety. Nevím, co bys tu chtěl dneska vzít. Pravda je ovšem, že mám pod okny vartu, i když nevím, co tu vartu je. Ani jsem nepodepsal chartu, ale ta možnost furt tu je.
1: Před pár minutami bylo 14 hodin.
2: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: auta sedne. Není to daleko, za chvíli na růžku rozkvetlej půl litre a něco tvarůžku, jupí, jo, hej.
1: Tak co
0: to
1: bude dneska, pánové, dáme kuličku jako obvykle?
0: Táta je filuta, na pivo v sedle,

co jen bych mohl, počkám si na toho, kdo mu kolo šlohl, aby zas jak vždycky v klidu a v pohodě v pátek mohl posedět na růžku v hospodě. Jo, to udělám. Sedl jsem si do houští a čekal napjatej, jestli je hubenej.

nic, se sedal z bicyklu jen tak jako by nic. Nezmohl se na slovo, když jsem skočil, zmuchlal ho pod sebe, hrůzou se pomočil, fuj. Dobytek.

povídá. Volodě, ptal jsem se a omlouval, než jsem ze dveří putyky vycouval. Vtisk jsem mu tiskara i všechny drobný, podal mi tlapu prej. Do směrti dobrý.

Když den je noc a noc je den a všechno do sebe se mísí a ty jen stěží stíháš rozlišovat čas. Jinde pomoc nehledej, bolestivý kompromisy, a do vlastní kůže zbývá nalý sas. Když topíš, se padáš, nutí tě klesat na hladinu, dlouhá cesta, to je realita, sen. Když zbudíš se uprostřed noci a přesně víš proč, přesně znáš ten pocit. A to je realita, sen. Když den je noc a noc je den a ty se lížeš vlastně.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

slunce skrz mraky, očima krliče maluje znaky. Do prachu na oknech, proč nespouštíš oči z přívěsku na klíče?

oči v průsmyku pohledu. Pár galských růží se zasadil do sněhu, možná až voda se oprostí od ledu.

ještě pořád dejchám, ještě není pozdě, ještě pořád spěchám, ještě není pozdě, cigáro si dát, ještě není pozdě.

0: pustit repráky. Aspoň nejsme duchem chudí, když už jsme za retráky.
1: V této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

je na ní adresa poslední hospody, kam jsem se usadil s kytarou na schody. Budu si chvilku hrát pouštědla z povětru, jenom tak nalehko,

dneska tu nechci hrát velkého umělce. Beru si po létech poprvé volno, snad mezi štamgasty

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Domem se co si šíří, někomu nechce se spát, za okny netopíři.

do bazénu zase vodu nepustili. Když tam skáču, uvědomuju si, že budu mít ruku v půlce přeraženou, abyste si aspoň oči v strachu zaclonili. Není lehké uchovat si svoje zdraví, kamarád.

Už ani nevím, co jsem to provéd. Trochu se opít bych snad ještě dovéd. Chci spát. V kuchyni sedím, na oči se klíží. A ty mě přebíráš, jak starou líži. Chci spát.

A tak ti povídám, klidně si synej, proti mě v zrcadle je zas někdo jinej, chci spát. Teď se mě vůbec nic nedotýká,

0: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

koukám na ten svět, jak se šine vpřed, jak se kačká na zahradě. Koukám na ten svět, hlavně mít všech pět, ještě chvíli pohromadě.

jeden říká to, druhej zase to, třetí s nimi nesouhlasí. Čtvrtej drží graf, pátej ten je pav, mně se z toho ježí vlasy. Šestej vyčítá, sedmej namítá, že to nikam nepovede.

sám, oči zavřený, do uší jsem nacpal vatu. Jak to počítám, naše snažení nemá hlavu ani patu. Nechávám to bejt, stejně je to fuk.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Přejem dobrý vítr, lahvím trosečníků,

zdravím ptáků, ať silný křídla je zpátky donesou. Tratím pevný mosty a volný tratě vlaků,

lisi mu lisi. Hulil lisi, za kulisí, bubu. Whisky mi v krku šplo ucha, jsem sliskej jako ropucha, já jsem magnet.

ďábel jsem duši zaplůdal, na růzka jsem mordoval, vepřem agent CIA, jsem nebezpečnej a ten zlej, jsem zlej, jsem zlej, strašně, very zlej.

jsem zlej, jsem zlej, strašně very zlej. Čím víc jsem zlej, tím líp jsem placený. Zlej, zlej, strašně very zlej. Čím víc jsem zlejší, tím líp jsem placenější. Vaha, vaha, na mě si dej vaha. Nebuď já, jsem strašně very, very příšerňácky. Strašlivá.

0: Item. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
1: Nej. Zlý, co jeho světa, spojte se.

Zahrajte mi solo, ať na celý kolo můžu zvolat ejchuchu. Vím, že jsem ten pravej, hlavně, že jsem zdravej na těle i na duchu. V kapsách mám jen díry, za to plno víry, že to rozum vyhraje. Zapijem to předem, nalej.

těžká víčka a chuť něco vypít, kabát na sebe, ulicí dolů, oči mi svítí jako svíčka.

Rukama sahám si na duši, jestli jsem hrdina, anebo dezertér. V batůšku na zádech nosíme fotky svých blízkých. Střelka jde na jih a my musíme na sever. Nad hlavou ohňostroj zuří, ne, ještě nechce se umřít, ani jak hrdina, ani jak dezertér. Prokleté období lásek a nenávistí, proč si mi, Fauste, řekl, sáhni a ber? Podlaní žížala leze mi a já chtěl dožít zde na zemi trochu jak hrdina a trochu jak dezertér. Sbírám svou odvahu, ona je schoulená v blátě. Malinký vrcholek obrovských ledových ker. Oči mám bolestí podlité. Kde je můj spasitel, který mi řekne, jsi hrdina a ne dezertér? Který mi řekne, si hrdina a ne dezertér.

0: pár minut po 19. hodině.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

0: Voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Kamelot po

sotva vydechnout mě nechají. Už se hádají o drobné, myšky před očima běhají. To je těm holkám podobné, to je těm holkám podobné.

Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bylo

0: vyjádřit tohle? To přece... No ale vážně, no to snad není možný.
1: A bylo

Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bude

Vole krávo, sorry, to je od vás, dej sem žváro, oheň vytáz. Nekecej krávo, skopová hlavo, kytaru zmáčkni a zahudlej. Světový humor, z montérek úbor, modrá bandaska, silná ramena. Zbivej v ochlastu, dám nohy na stůl, jsem nedostižnej. Když totiž mám v ruce kladivo. Kroutím ti ruku, nasadím páku, za krk karate utrhnu ucho. Toču myš suvo na spravny hořiska, říkaj mi Bruno klátivej. Mám rád Big Lees a Rohlik Stones, medí mě Brigita, kadím na striptease. Na krku trandák, na nohách džinsy a máničky nežeru. Asi je zastřelím. Seš nějakej blbej, zničím ti kvádro, se mě nelíbíš, budeš žrát bláto. Těmadle rukama tahám trámy, a když dám ránu, ty vole, jako když kopne kůň. Métr píva, hospoda zpívá, Ema má maso, o, my se máme. Courám po trafu, buchty jsou vedle, jsem rytíř pasovaný.

ty klidně budeš spát. A pak, až odbíjí na věži

tak jsme se pozdě k ránu rozloučili. Okamžik zvolna s vínem vyprchal, že jsme v ten čas jeden druhým byli a nikdo nesnil, co by bylo dál.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.
2: Hašti svíčka,

této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

tě starší želva, želva. Počkám si na ní a zvědavě se zeptám, proč je pomalá, i když je stará,

Kronýřem silným snad proniká k ní touha, láska, stesk i žal. Smutně se dívá, hořké slzy roní, želva, želva, želva.

0: Je pár minut po 21. hodině.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
2: Na obvodním oddělení

polenním horkým dusnu. Myslel jsem, že v práci usnu, a jak sucho měl jsem v puse, řekl jsem si, že vykoupu se v zatopeným lomu v lese, je tam voda jako v plese.

Ručník froté, když jsem na břeh vylez poté, v oblečení jsem jak v Anglii, navázal na kola štangly, osuší mě větřík vlahý.

tebe v kopce kůli. Nahatý a čtyřicítkou profrčel jsem před tou hlídkou. Odkázá na boží vůli, oni hupli do žiguly. Za šílem jsem

0: když to všechno prověřili, jen pokutu vyměřili, že na kole neměl zvonec, tak to dobrý vzalo konec. Poučení trousím k davu, i bicykl je třeba mít v řádném technickém stavu.
1: Kamelot poslední list prodává, kabáty límce.

poslední chvilky, to jenom na mě čekají, sotva vydechnout mě nechají. Už se hádají o drobné, myšky před očima běhají. To je těm holkám podobné, to je těm holkám podobné.

Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bylo

0: vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný.
1: A bylo

Chlapče, chlapče, kam jsi se to dostal? Už si prohlídli můj líc, teď mě zkoumaj zrubu. Chlapče, chlapče, kam jsi se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně...

chlapče, kam si se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bude

oknech vyložení. Sídlištěm zní znělka televizních novin. Ze zbytků roud skáčou kluci uječení.

Řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže, řekni, že ti to nevadí, že nevaže, nevaže, řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže, řekni, že ti to nevadí.

svět. Řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže. Řekni, že ti to nevadí, že nevaže, nevaže. Řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže. Řekni, že ti to nevadí. Martine, slyšíš? Martine, pust to dítě! Proč, mami? Teď my ho chceme přece jenom upíct. Tak, Martine, kluci, pustíš ho okamžitě!

0: je krátce po 22. hodině.
1: Čerstvý vítr plachet, Radio Folk.
2: Zavírej firewall.
3: Zavírej firewall.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Vím šátek přes oči.

To všecko zbylo v těch pergamenoch. Tatíček to tam dobře zapsal. Z každého pečení poctivý chleba a zrno z lánu na pasece. Lekvar

Zahrali, psávali tatíček z gruntovních knih, psávali tatíček.

Že na klavír. A už jenom hlt vína. Že se nic nestalo.

pohledne půlnoc liják potu, na rozpálených zádech plotu, jsem nehybný jako ostří hrotu, který ztratili svůj směr.

Když jsem snídal čbánek piva, ještě zdálo se, že divnou příchuť má. Když jsem spláchl chladnou vodou z očí sny a z tvá.

kočárků a dětských mašlí. Pak jsem dlouho stál a díval se na věci, které svět občas krášlí. Snad vrátil se mi zrak,

než tyhle chvíle nedělní. Kéž mi zvony hraní písní, na prášek srdce

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Sedíme u rozlitýho stolu na vzduchu prázdnou lahví. Jsme douškem světobolu nahlí. Nálada se drolí, znuděná a krásná. Letěl jsem za tebou na rozvrzeném kole.

studenej večer venku poletuje. Chybí nám tak 105 dní a 2 koruny padé. Už i v iluzích se krade.

jak schody vedou k parku. Zabavím tě magií a světly od oharků.

studenej večer venku poletuje. Už máme v tom unaveném listí ušoupaný boty, až to zrezlý ploty zjistí, zbarví tvoje vlasy taky a pak se vše ztratí. Pod přiopilou lucernou, na co si to hraje?

márně ptáš se, jak to vidíš. Čas tě šoupnul o kus dál. Pořád ještě něco chybí.

Kdo mě zná dobře, nemá slitování. Pravda je pravda, holka ujetá. Mám na rameni starý tetování. Nebyl jsem vždycky chcíplej poeta. Nebyl jsem vždycky chcíplej poeta. Tu kotvu s bledou mořskou panou mi vytetoval Číňan v Šanghaji. Býval jsem z těch, co nikde nezůstanou, a často utíkal jsem potají. A často utíkal jsem potají. K čemu jsou mi řeči o věčnosti, bubliny na sítích a mrtvé ryby v nich. Zítra se vypnu, to bude největší můj hřích. Zítra se vypnu a to bude ten hřích.

vítr, dlaždice praskají na drobné střepy. Jde dívka čekající na zázrak, co jí sem přivádí víra či pověra.

odpadků na chodbách kláštera. Dlaždice praskají na drobné střepy. Kde dívka čekající na zázrak.

knih. Co se mali vědět, jak jsem nevyčetl z nich. Nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy. Já ptal jsem se staří, ptal jsem se všech. Každý na mě hleděl jako na pytel blech. Každý se mě opatrně tázal na moje zdraví. Já chci mít čapku z bambulí nahoře, jíst kaštany mít se v lahoře.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.
1: V této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Je tolik cest, jen kterou se dát. Je tolik měst, kde žil bych rád. Cesta je start a taky cíl, jen se mi zdá, že jsem tu byl, hledal jsem štěstí.

svou kobylu jsem hnal na západ země legend a snů. Tou dobou bylo sucho, tak hrdlo jsem spláh, v knajpě pod Brentnem život mě řál. V kraji černých skal a bílých znamení život krásnej, ale tvrdej tady maj. S úsměvem na tváři vás v domě kamenným dobrou polívkou a chlebem přivítaj.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

a přesto, že tu nejsi, tak mluvím s tebou. Kolem spousta pouličních zpěváků a jednu píseň střídá jiná. Odrážej se od zdí a rozsvícených oken baráků. Všechny je znám,

Když nad Prokopským údolím se rozezní zvuk lokálky, tak já, ať už to nebolí, si v očích sužím korálky. Na nitku snů a dávnejch vin z nostalgie utkanou navazuj dětský splín a lásku, který chyběl stín. Klubko slanejch vzpomínek rozmotávám po duši, pod kabátem zabuší, rozhoří se ohýnek. Po dlažkách se šplhám výš, roky v kapse rozkládám, noc věší světla na refíš a já se v čase propadám.

a chci slyšet rytmus známých kroků. Nechci být už sám a chci štěstí s tebou pít. Nechci být sám, chci být jen.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Pod nohama vlčí hora, vlci válí sudy z hora.

od nádraží v lese panském vlačinou se propíjíme. Hořká stéka po skle prasklém, nedožijem do večera. Míní starý spitý přítel, pod nohama stoupá hora. Slyším ho, jak mluví.

jsem zdaleka. Hodně se stalo za tu dobu, co jsem z domova. Už roky nikdo tady na vlak nečeká. Říkal jsem, že se sem už víckrát nikdo.

která se chystá svlažit horkou zem. Odloupnout tiše kousek mléčné dráhy, poslat jej tobě hvězdným povozem. Chtěl bych se slůvkem dotknout letu ptáku, přeletět mžiku celou čínskou zeď, pozdravit cestou psaní od pošťáku, které si žádá spěšnou odpověď.

0: kokoši, latinský gastropoda, jsou bezobratlí živočichové s kmenem měkkýši. Schránka plžů se nazývá ulita a skládá se jenom z jedné části a je spirálovitě stočená. Měkkýši, neboli moluska, patří mezi bezobratlé živočichy a ten jejich latinský název je odvozen od slova moluskus, což znamená měkký oříšek. A stejně chci tančit.
1: Koukněte se na slimáky,

přináší vítr prach podle doby zloby. Vymetá zákoutí katakomb v pyramidách. Kamínky padly kůpatí soch padlých bohů. Nikdo je nezbírá.

řeka. SOS svědomí bliká jak majáček sanitky. Poprvé udáš sám sebe, si z levného kraje. Ďábel tvou duši zadarmo